takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš.
2: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
1: Jaromír Tůma.
3: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, pohled.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Laidback a jejich Sunshine Reggae na Signál Rádio 4 minuty před 6 hodinou. Za malou chvíli první dnešní zprávy a pak už Sandra, Erasure nebo Gypsy Kings. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion havaroval na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, na místě policie. A pozor, dejte taky na nehodu nákladního auta na silnici 38 u Bělé pod Bezjezem na Mladoboleslavsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní komunálních voleb. Mluví o chybě, politici by podle nich měli jít příkladem. Řekli to jak v nedělní debatě České televize, tak také v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Připomeňme, že hlava státu se voleb nezúčastní kvůli dovolené na motocyklech. Chyba v plánování prý prezidenta mrzí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie České republiky. Vzpomínkové akce, debaty nebo happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou také v dalších dnech. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,5 milionu lidí, uvedli to pořadatelé. Vypilo se 6,7 milionu litrů piva.
0: Co se děje v regionu?
1: Tržní hodnota pozemků svěřených pražské developerské společnosti k hospodaření činila letos v září necelých 16 miliard korun. Celkem zahrnuje 24 lokalit, nejvýznamnější z nich je oblast Nových Dvorů. Právě tam pražská organizace nyní plánuje postavit zhruba tisícovku městských bytů. Připomeňme, že vedení metropole plánovalo do roku 2035 postavit 6 tisíc bytů. Hotový není zatím žádný.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga má rozehrané zápasy 8. kola, v něm Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1. Mladá Boleslav nestačila na Liberec 3-5, Hradec Králové porazil Vítkovice 3-2, Olomouc nestačila na Třinec Vysoko 0-9, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 a Pardubice zvítězili nad Spartou 6-4. Utkání České Budějovice a Komety se hraje dnes od 17 hodin a 30 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Pondělní den bude většinou oblačný, teď po ránu počítejme místy s mlhami, během dopoledne bude oblačnost ustupovat a bude se vyjasňovat. Vítr zafouká slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 15, na Šumavě naměříme i 19. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné dobré ráno, bylo 6 hodin a na Signál Rádiu právě začíná pondělní ranní vysílání. Po krátké dovolené se vám ze studia opět hlásí Jirka Svoboda. Už jsem se na vás moc těšil a jako vždy se vás pokusím probudit tou nejlepší hudbou 80. let a k tomu vás vybavím potřebnými událostmi. Dokonce bych vám i rád uvařil kafe, ale to ještě přes éter rozlévat neumím. I tak všem přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do nového dne vás probouzí vysílání Signál rádia. Je pondělí 5. října a jestli znáte nějakou Elišku, nezapomeňte jí popřát k dnešnímu svátku. Tohle jméno má u nás skoro 62 tisíc nositelek. Narozeniny by měl francouzský vynálezce kinematografického přístroje Louis Lumière a nebo podnikatel Ray Kroc, který založil slavnou značku McDonald's. 90 let by se dnes dožil náš někdejší prezident Václav Havel a mezi oslavence patří například herec Rudolf Hrušínský mladší nebo herečka známá z Titanicu Kate Winslet. Na dnešek taky připadá Světový den učitelů, Světový den architektury nebo Světový den Jamese Bonda. Proč zrovna tahle filmová postava má svůj den v kalendáři, vám určitě prozradím v příští hodině v přehledu dnešních výročí. Tak dál držte signál, hezký poslech.
1: Signál rádio.

0: Na vlnách Signál Rádia to pěkně roztáčeli Gypsy Kings. Doufám, že vám rozproudili krev v těle, bude se vám to totiž hodit. Venku je relativně chladno. Dnes ráno je nad Českem jasno až polojasno, místy se nám povalují mlhy a teploty měříme nejčastěji mezi 8 a 11 stupni. Například Turnov a Jičín jsou aktuálně pouze na 6 stupních, Mladá Boleslav a Praha měří 8 stupňů a v Hodoníně nebo Brně začíná nový týden na 11 stupních. Dnes přes den se budou mlhy rozpouštět a obloha se bude vyjasňovat. Odpoledne a večer by pak mělo být jasno na většině území. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 15. Tak si užijte další den babího léta se Signál rádiem.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Shakin' Stevens a You Drive Me Crazy v ranním vysílání Signál Rádia. Než nám před 6:30 zaspívá kapela Tým, prozradím vám, jaké události nám první den nového pracovního týdne přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes začíná týden rozdávání Nobelových cen, které se budou udělovat postupně až do 12. října. Například dnes se dozvíme jméno nového nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Ve Valštejnské zahradě v Praze bude dnes slavnostně odhalena pamětní deska, která bude připomínat bývalého prezidenta Václava Havla. Senát tím připomene 90 let od jeho narození a zároveň 30 let od konání prvních senátních voleb. Nedožité 90. Václava Havla dnes bude připomínat v Brně i divadlo Husa. Městem bude jezdit speciální tramvaj s postavami jeho her, chystá se i divadelní večer a nakonec i rozsvícení srdce ze svíček. V Plzni se dnes bude slavit výročí uvaření první várky ležáku, který dnes celý svět zná jako Pilsner Urquell. Akce připomene první pivo uvařené metodou spodního kvašení. V Turnově dnes začíná mezinárodní sympozium současného šperku s názvem Šperkfest Turnov 2026. Potrvá do 15. října v prostorách Muzea Českého ráje. V Praze se dnes koná jeden z nejprestižnějších plochodrážních závodů v České republice. Už 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka na stadionu Markéta v Praze 6. Dnes se dozvíme výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu za sezonu 2025-26. A dnes je na programu poslední zápas 8. kola Tip Sport Extraligy. Proti sobě od 17.30 nastoupí hokejisté Českých Budějovic a Brna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Kapela Týmnem na Signál Rádiu dospívala přesně v 6:30 a dál už se chystají Vizáž, Roxeta nebo Kamufláž.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobáku vás drží na dálnici D8 u exitu 18 ve směru na Prahu a dejte pozor taky na nehodu kamionu a osobáku na silnici 34 v Humpolci na Pelhřimovsku. Tam už to řeší policie. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Skupina Visáž v ranní vysílání Signál Rádia. Už tady procházím zpravodajské weby a zjišťuji, co zajímavého se na začátku nového pracovního týdne píše. Za chvíli vám nabídnu takový malý souhrn a k tomu další hudbu, která nás všechny přinese do mládí. Chystají se to třeba Roxette, Kamufláž anebo skupina ABBA. Tak krásné pondělí 5. října.

0: Se skupinou Roxette pokračuje pondělní ráno na Signa Rádiu. Dnes je nad Českem jasno až polojasno, místy se nám povalují mlhy a teploty měříme nejčastěji mezi 8 a 11 stupni. Například Turnov a Jičín jsou aktuálně pouze na 6 stupních, Mladá Boleslav a Praha měří 8 stupňů, v Hodoníně nebo v Brně začíná nový týden na 11 stupních. Přes den se pak budou mlhy rozpouštět a obloha se bude vyjasňovat. Odpoledne a večer by pak mělo být úplně jasno na většině území. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů, na horách to pak bude kolem 15. Všem přeju příjemné pondělí, dáme si kamufláž a Big Fun a pak už vám prozradím, o čem se dnes ráno píše.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Signál rádio skupina Big Fun a jejich předělávka hitu skupiny Jackson 5 Blame It on the Boogie. Prošel jsem za vás zpravodajské weby a tady je pár zajímavých témat.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko si dnes připomíná nedožité 90. narozeniny dramatika, disidenta a poté i prezidenta republiky Václava Havla. Jednu z nejvýraznějších osobností naší novodobé historie připomenou různé akce, debaty a happeningy. Jejich výčet je možné najít na webu havel90.cz. Česko je na nejvyšší pozici ve spotřebě antibiotik v nemocnicích. Lékaři jich pacientům podávají mnohem více, než je obvyklé v jiných zemích Evropy. Podle statistik je to až o 190% více než jinde v Evropě. Vzhledem k tomu, že mnoha antibiotika už přestávají účinkovat, nabádá Světová zdravotnická organizace lékaře k tomu, aby s nimi šetřili. Britský hudební festival Glastonsbury, který se bude konat příští rok v červnu, zaznamenal enormní zájem o vstupenky. Pořadatelé informovali, že se všechny vyprodali za pouhých 42 minut a to přitom stojí vstupenka v přepočtu téměř 12 000 korun. Ročně na akci dorazí asi 200 000 diváků. A belgický cyklista Remco Evenepoel získal evropské zlato. Na trase dlouhé 196 kilometrů si ve finiši poradil s Italem Chikonem. O vítězi nakonec museli rozhodnout až kamerové záběry. Český cyklista Dominik Neumann obsadil 51. místo.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už se můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vypravíme do baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Zde totiž najdeme schránku s ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti a připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, tak se dozvíte, co se stane s květinami položenými na tuto pohřební schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Tři minuty před 7 hodinou na Signál rádiu Bruce Springsteen, za chvíli už další zprávy s Honzou Navrátilem, pak Starship, Ryan Paris nebo Kim Wilde, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: V Praze dejte pozor na nehodu 2 osobáků na Strachonické v úseku od Barandovského mostu ke Zlíchovskému tunelu. Tady se zdržíte v koloně ve směru na centrum. 3 auta máme v sobě na D7 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Tady se popojíždí blokovaný jeden pruh. A pozor taky na nehodu na D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu. Už se tady tvoří dlouhá kolona. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké pondělí i se 7 hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory. Shodl se na tom ve včerejší debatě s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
2: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Dodejme, že nynější ministr práce Aleš Juchelka se příspěvku zastával. Reaguje podle něho na pokles reálných mezd za vyšší inflace před několika lety. Před ostravským soudem stane bývalý poslanec Petr Wolf. Někdejší poslanec za ČSSD je obžalovaný za vyhýbání se 6letému trestu za dotační podvod. Připomeňme, že před nástupem do vězení uprchl do Paraguaje, odkud byl vydán zpátky do České republiky. Německo podle spolkového kancléře Friedricha Merce poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur. Dalších 350 milionů eur dostane napadená země jako energetickou pomoc.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní 90. výročí narození posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla si krom jiných připomíná také pražské letiště Václava Havla. Přímo na Ruzině jeho připomínají 3 tematické výstavy. Zdejší Poeziomat nabízí také úryvky jeho textů a po celý dnešní den se na obrazovkách terminálu objevují vizuály, které připomínají prezidentovi nedožité narozeniny.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme do Pardubic. 9leté čekání na vítězství domácího jezdce skončilo. Jan Kvěch totiž vyhrál 78. ročník plochodrážního závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Dodejme, že dosud posledním českým vítězem byl Václav Milík. Vyhrál v roce 2017. Tentokrát do finále nepostoupil a včera skončil na 10. místě.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i další dnešní ranní zprávy doplníme pohledem na počasí. Dnes bude většinou oblačno, teď po ránu ještě místy počítejme s mlhami, během dopoledne ale bude oblačnost ustupovat a bude se vyjasňovat. Vítr fouká slabý proměnlivý do maximálně 3 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 15. Tolik další zprávy, vrací se Jirka a pokračujeme ránem na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné ráno vám všem, kteří také po 7 hodině posloucháte Signál Rádio. Máme tady pondělí 5. října a tak svátek mají Elišky. Narozeniny by měl francouzský vynálezce Louis Lumière nebo podnikatel Ray Kroc, zakladatel McDonald's. 90 let by se dnes dožil náš někdejší prezident Václav Havel a mezi oslavence patří například herec Rudolf Ružinský mladší nebo herečka známá z Titanicu Kate Winslet. Přeju všechno nejlepší. No a dnešní výročí jsou opravdu zajímavá. Jedno se bude týkat i piva, tak nikam neodcházejte. Hezký poslech vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signorádiem, kalendář ukazuje datum 5. října v roce 1962. To byl den, kdy měla v Británii premiéru první bondovka, Dr. No. Pojďme se ale podívat i na další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2012 bylo ruzyňské letiště přejmenováno na letiště Václava Havla Praha. V roce 2008 byl z pražského hotelu Olympic ukraden trezor s akciemi v hodnotě přes 250 milionů korun a hotovost přesahující 750 tisíc korun. V roce 1969 televize BBC odvysílala první díl pásma skečů, gagů a parodií s názvem Monty Pythonův létající cirkus. V roce 1925 archeolog Howard Carter poprvé vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona. A v tento den v roce 1842 v Plzni zahájil výrobu piva v novém moderním pivovaru. Tak se začala psát tradice pověstného plzeňského piva. Ještě koncem téhož roku bylo dovezeno do Prahy, kde si ho objednali u Pinkasů. Signál.

Máte naladěné pondělní ranní vysílání Signál rádia. Mám tady aktuální data meteorologů a podle nich například na Rokycké Slati dnes ráno mrzlo, naměřili tam skoro minus 3 stupně, ale například o kousek dál na šumavském Špičáku je od rána 10 nad nulou. Většinou je nad Českem jasno až polojasno, místy se nám povolují mlhy a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 11 stupňů. Přes den se pak budou mlhy rozpouštět a obloha se bude vyjasňovat. Odpoledne a večer by pak mělo být jasno na většině území. Naměříme příjemných 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15. Máme tedy před sebou další příjemný den babího léta a my vám ho velice rádi zpříjemníme naší hudbou. Teď už je na Signál rádiu na řadě Belinda Carlisle. Hey!

0: Klasik na rádiu, připomínka seriálu Sanitka. Blížíme se k 7:30 a než nám zaspívá Phil Collins, tak vám prozradím, jaké události přinese 5. říjnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Dnes začíná týden rozdávání Nobelových cen, které se budou udělovat postupně až do 12. října. Například dnes se dozvíme jméno nového nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Ve Valdštejnské zahradě v Praze bude dnes slavnostně odhalena pamětní deska, která bude připomínat bývalého prezidenta Václava Havla. Senát tím připomene 90 let od jeho narození a zároveň 30 let od konání prvních senátních voleb. Nedožité 90. Václava Havla dnes bude připomínat v Brně i divadlo Husa. Městem bude jezdit speciální tramvaj s postavami jeho her, chystá se i divadelní večer a nakonec i rozsvícení srdce ze svíček. V Plzni se dnes bude slavit výročí uvaření první várky ležáku, který dnes celý svět zná jako Pilsner Urquell. Akce připomene první pivo uvařené metodou spodního kvašení. V Turnově dnes začíná mezinárodní sympozium současného šperku s názvem Šperkfest Turnov 2026. Potrvá do 15. října v prostorách Muzea Českého ráje. V Praze se dnes koná jeden z nejprestižnějších plochodrážních závodů v České republice. Už 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka na stadionu Markéta v Praze 6. Dnes se dozvíme výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu za sezonu 2025-26. A dnes je na programu poslední zápas 8. kola Tip Sport Extraligy. Proti sobě od 17.30 nastoupí hokejisté Českých Budějovic a Brna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl jsme na Signál Radio Phil Collins a jeho Susudio, dál už Spáňa, London Beat anebo Secret Service.
1: Signál Radio, doprava.
0: Unhošti na Kladensku se zdržíte kvůli nehodě na silnici 201 Pražská, Říčany u Prahy hlásí nehodu dvou osobáků na silnici 101 Říčanská a v Koloně si postojíte na D7 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Tady se srazila 3 osobní auta. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno

Přeju vám hezký poslech Signál rádia a nabízím vám další koncertní zážitek. Už na státní svátek 28. října vystoupí v pražském Lucerna Music Baru legendární skotská zpěvačka Maggie Reilly, která dala hlas mnoha písním Mikea Oldfielda. Do Česka přijede v rámci svého turné Every Time We Touch a vy u toho můžete být s námi. Před 9:30 si nenechte ujít kvízovou hru Ano nebo ne a získejte 2 lístky. Stačí k tomu jediné správné slovo a telefonní číslo 910 260 910. A pozor, tentokrát budou pouze 3 šance na výhru. Lístky totiž rozdáváme ode dneška jen do středy. Tak si to nenechte ujít a víc zjistíte na našem webu signalradio.cz.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, říká se na svatou Elišku podzim chystá kožíšku, anebo svatá Eliška sype listí do košíčka. Tyhle pranostiky už naznačují, že se o slovo hlásí podzim, ale nebojte, ještě pár dní si užijeme velmi příjemné teploty pozdního babího léta. Teď ráno se ještě místy mohou povalovat mlhy, ale ty se budou přes den postupně rozpouštět a obloha se bude vyjasňovat. Odpoledne a večer by pak mělo být jasno na většině území. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů, kdo vyrazí nahory, tak tam se může těšit na teploty kolem 15. A příjemné počasí babího léta by nám mělo vydržet minimálně do středy, tak si ho užijte v naší společnosti. Tady jsou na Signál rádiu London Beat.
1: Ráno

0: Pondělní ráno trávíte se Signál rádiem, další minuty už nám zpříjemní Secret Service nebo Ray Parker Jr., ale nejdříve vyrážíme do knihovny v Jihlavě. Říjen tady bude plný zajímavých akcí a na některé z nich nás pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Říjen v městské knihovně Jihlava nabízí pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Už dnes zve knihovna od 17. hodiny na cestovatelskou přednášku Irsko. Tématu cestování se věnuje také výstava na kajaku z Alp do Středozemního a Severního moře, která je v knihovně k vidění do konce října. Říjnové přednášky se zaměří také na současná témata. Ve středu 7. října se od 17. hodiny uskuteční přednáška Digi děti a smysl života v 21. století. Ve stejný den knihovna také pořádá setkání Dej šanci autistům, které představí koncept homesharingu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál Rádiem a doufám, že vám teď radost udělá i tahle zpráva.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Představte si, že se dalo dohromady pár bohatých lidí, kteří zakládají obrovskou dobročinnou iniciativu na záchranu planety. Například herec Leonardo DiCaprio a také manželé Bezosovi z Amazonu a další organizace dali dohromady 200 milionů dolarů a v rámci svého projektu se chtějí zaměřit na záchranu kriticky ohrožených druhů. Cílem je zachránit před vyhnutím 100 bezprostředně ohrožených druhů po celém světě a jde jak o savce, ptáky, obojživelníky, plazy i ryby, dokonce i některé rostliny. Klíčovou úlohu přitom budou hrát domorodí obyvatelé a místní komunity, kde se denní živočichové a rostliny vyskytují.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Signál rádio, jsme 3 minuty před 8 hodinou, krotili duchy, dál už nás čekají zprávy a po nich například Kylie Minogue, Ricky a Povery anebo Tears for Fears. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku. 3 auta máme v sobě na silnici 430 u obce Podolí na Brněnsku. Tady se dá projet s opatrností a dejte pozor i na nehodu na silnici 240 u obce Tursko na Praze Západ. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, 8 hodina je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. A začínáme počasím. Česko čeká tento týden ochlazení. Podle meteorologů vydrží babí léto pravděpodobně do čtvrtka, kdy naměříme až 24 stupňů. V pátek se ale podle předpovědi výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Na horách meteorologové očekávají sněžení. Po hnutí ANO začínají debatu o zvýšení daní připouštět také koaliční partneři SPD a motoristé. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že její hnutí ANO přemýšlí také o vyšším zdanění dalších odvětví, například zbrojařských nebo energetických firem a nebo bank. Jejich vysoké zisky kritizuje také premiér Andrej Babiš. Připomeňme, že vládní strany uvažují o navýšení nebo zavedení spotřebních daní na některé neřesti a nebo hazard. Na incident, který britské úřady vyšetřují jako teroristický útok na vojenskou základnu Fire Force, reagují i Spojené státy. Ty základnu využívají k útokům na cíle v Iránu. Všechny bombardéry proto odsud stáhly zpátky na území Spojených států.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba linky metra D pokračuje. Dopravní podnik aktuálně vypsal tender na stavbu stanice Libuš. Předpokládaná hodnota je zhruba 3,76 miliardy korun bez daně. Stanice by měla být dokončena do roku 2032 a bude součástí prvního spuštěného úseku linky z Pankráce. Připomeňme, že Déčko propojí náměstí Míru s Písnicí a výrazně uleví jižní části metropole.
0: Sport.
1: Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rockmaster disciplínu KO Boulder. V italském Arku, kde nyní s rodinou žije, si čtyřnásobný mistr světa připsal už 8. vítězství ve své kariéře. V pátek skončil v disciplíně duel na 2. místě. Na nahrávce pro média řekl:
2: trošku samozřejmě překvapení. Už mě i kouč Petr Klofáč psal, jestli bych si toho nechtěl tím závodním boulderingem rozmyslet, ale určitě musím zhodnotit, že to byl poměrně konzervativní styl. Skoku tam bylo málo. A ještě jsem něco lezl vlastně po svém. Všechno se rozhodlo na 3. a 4. boudru. 4. boudr byl fyzicky zajímavý.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude s většinou oblačnou oblohou, po ránu ještě počítejme místy s mlhami, během dopoledne ale bude oblačnost ustupovat a bude se vyjasňovat. Vítr bude foukat slabý proměnlivý maximálně do 3 metrů za sekundu a nejvyšší teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na horách bude kolem 15, no a pokud plánujete cestu na Šumavu, tam počítejte s teplotou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik další zprávy, hezké ráno se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pondělní ráno na Signál Rádio překročilo 8 hodinu. Určitě s námi zůstaňte dál. Za chvíli budu mít něco pro milovníky designu a módy a také něco pro milovníky skvělé hudby. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne a v ní tentokrát za jedno jediné správné slovo získáte 2 vstupenky na koncert zpěvačky Maggie Reilly. Tak pomalu chystejte mozkové buňky a taky telefony s číslem 910 260 910. Zdraví vás Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio a jestli máte rádi design a módu, pak byste si neměli nechat ujít další ročník design bloku, který už ve středu začne v Praze. Letos se na něm představí 368 vystavujících ze 24 zemí světa. Hlavním motivem letošní přehlídky je světlo v mnoha podobách. Na jednu z instalací inspirovanou kancelářským sklářským designem 90. let upozorňuje scénograf Mark Spin.
1: Tak to je kolekce svítidel různých orientací, horizontálně, vertikálně, různé délky, jsou inspirované krystaly, růstem krystalů v podzemí. Přijďte se podívat do kanceláře dechem, do jízdárny Pražského hradu.
0: Letošní design blok se představí veřejnosti například na Pražském hradě, ve Veletržním paláci, ale také v desítkách showroomů nebo několika galeriích po celé metropoli. Akce potrvá do 11. října. A více o programu a vstupenkách najdete na webu designblok.cz.
2: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes je 5. října a v pražském Klementinu v tento den v roce 1912 naměřili 2 stupně pod nulou. Naopak v roce 1983 bylo bez 0,2 krásných 25 stupňů. My se k této hodnotě dnes hodně přiblížíme. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, tak se bude obloha postupně vyjasňovat. Odpoledne a večer by pak mělo být jasno na většině území. Naměříme 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15. A meteorologové dnes ráno upřesnili předpověď na další dny a zatím to vypadá, že krásné počasí babího léta nám vydrží do čtvrtka. Máme se tak na co těšit.

0: Na Signál Rádio Tears for Fears před 8:30 nám ještě zaspívají Modern Talking a taky nás čeká soutěž. Ve hře Ano nebo ne můžete za jediné správné slovo získat lístky na koncert zpěvačky Maggie Reilly. Tak si chystejte telefony s číslem 910 260 910. Teď vám ještě povím, o čem se píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko si dnes připomíná nedožité 90. narozeniny dramatika, disidenta a poté i prezidenta republiky Václava Havla. Jednu z nejvýraznějších osobností naší novodobé historie připomenou různé akce, debaty a happeningy. Jejich výčet je možné najít na webu havel90.cz. Česko je na nejvyšší pozici ve spotřebě antibiotik v nemocnicích. Lékaři jich pacientům podávají mnohem více, než je obvyklé v jiných zemích Evropy. Podle statistik je to až o 190% více než jinde v Evropě. Vzhledem k tomu, že mnoha antibiotika už přestávají účinkovat, nabádá Světová zdravotnická organizace lékaře k tomu, aby s nimi šetřili. Britský hudební festival Glastonsbury, který se bude konat příští rok v červnu, zaznamenal enormní zájem o vstupenky. Pořadatelé informovali, že se všechny vyprodali za pouhých 42 minut a to přitom stojí vstupenka v přepočtu téměř 12 000 korun. Ročně na akci dorazí asi 200 000 diváků. A belgický cyklista Remco Evenepoel získal evropské zlato. Na trase dlouhé 196 kilometrů si ve finiši poradil s Italem Chikonem. O vítězi nakonec museli rozhodnout až kamerové záběry. Český cyklista Dominik Neumann obsadil 51. místo.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8 hodin 23 minut, to je přesný čas. Na Signal Radio nám právě dospívali Modern Talking a nastal čas soutěžení, protože jestli toužíte po dalším koncertním zážitku, je na vás, abyste právě teď vytočili číslo 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signal Radio.
0: Tento týden ode dneška pouze do středy máte možnost získat vždy po 2 vstupenkách na koncert skotské zpěvačky Maggie Reilly, která je mimo jiné hlasem mnoha hitů Mikea Oldfielda, ale také svých osobních úspěšných solových singlů. No a někdo se nám dovolal, tady je Jirka Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Pavel.
0: Pavle, já vás zdravím, tak mám tady připravenou otázku a vy budete odpovídat pouze slovem ano nebo ne. Chcete při pondělku něco lehčího nebo si troufnete na něco těžšího?
2: Lehčího.
0: Lehčího, tak dobře, Pavle, já se ptám, je krev příslušníků šlechtických rodů modrá, ano nebo ne?
2: Ještě jednou.
0: Ptám se, je krev příslušníků šlechtických rodů modrá, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ale, Pavle, to je špatně. Všichni máme přeci červenou krev, takže správná odpověď byla ne. Zkuste to někdy příště naslyšenou. Tak, opět je volné telefonní číslo 910 260 910 do našeho studia. Tady je Jirka, dobré ráno, Signál Radio, kdo se dovolal?
3: Ano. Ahoj, tady Jirka.
0: Jirko, já tě taky zdravím a rovnou se ptám, leží město Benátky na více než 100 ostrovů, ano nebo ne?
3: Ne.
0: Leží, je jich více než 118 malých ostrovků, tak taky někdy příště, ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Tak zkoušíme to dál, tady je Jirka, Signál Radio, dobré ráno, kdo se dovolal? Haló, kdo pak je na telefonu?
4: Dobrý den, Vladimír Štus. Vladimír,
0: já vás zdravím a vám pokládám tuto otázku. Ptám se, může blesk udeřit dvakrát do stejného místa, ano nebo ne?
4: Ano, může udeřit do stejného místa.
0: Je to tak? Třeba mrakodrapy, vysoké budovy bývají zasaženy bleskem opakovaně. Takže, Vladimíre, pro vás to znamená, že půjdete 28. října do pražského Lucerna Music Baru a užijete si koncert zpěvačky Maggie Reilly. Máte radost?
4: Určitě mám radost, to prostě.
0: Vzpomenete si, kdy jste byl naposledy na nějakém koncertu?
4: Na koncertu jsem byl v Olomouci, byli tady jako nějaké slavnosti, tak tam byly koncerty a s mojou paní se chystáme teďka na kabáty do Prostějova.
0: Výborně, no a ještě si užijete teda Maggie Reilly. Tak vám gratuluju a nezavěšujte, naslyšenou. Tak, tam nám to trošku šumělo, ale ještě jednou opakuji, Maggie Reilly vystoupí 28. října v pražském Lucerna Music Baru a na tomto koncertu se přenesete do atmosféry 80. let. Více o tom je na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Helenou Vondráčkovou jsme na Signál Rádiu dosprintovali k půl deváté. Dnešní hra ano nebo nebyla celkem dramatická. Vystřílili jsme několik otázek, ale nakonec se to povedlo. Další kolo bude opět zítra před půl devátou, tak si to nenechte ujít. A v dalších minutách u nás Annie Lennox, Michael Jackson a nebo Sister Sledge.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta zdržují provoz na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí na Jindřichohradecku a taky dejte pozor na nehodu na D56 na 43. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné pondělní vysílání Signál rádia. Víkend byl znovu nabitý sportovními událostmi, jela se například Formule 1 a taky se hrála naše fotbalová reprezentace. Ty nejzásadnější okamžiky monitoroval náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu.
2: Sobotu večer mile překvapila česká fotbalová reprezentace. V Oviedu potrápila nedávné mistry světa Španěly. Nakonec jim ale podlehla 1-3. Stoupající formu mohou čeští fotbalisté potvrdit už zítra večer, kdy je čeká další zápas Ligy národů, tentokrát v Anglii. Českým sportovcům se dařilo i na závodním okruhu a na kurtu. Motocyklový závodník Filip Salač se po páté v sezóně dostal na stupně vítězů. V japonském Motegi skončil třetí a v průběžném pořadí motodvojek patří Salačovi sedmé místo. A v Asii zazářila také česká tenistka Nikola Bartuňková, která si vyšlápla na světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. 20-letá Češka vyhrála ve třetím kole v Pekingu ve dvou setech. Jela se také legendární Zlatá přilba a slavný plochodrážní závod v Pardubicích vyhrál po 9 letech závodník z Česka. Nejstarší plochodrážní podnik na světě ovládl Jan Kvěch.
1: Signály ze sportu.

Na Signál rádu nám dospívala Annie Lennox. Teď ráno je to ještě na svetr, ale odpoledne už nám bude stačit tričko. Postupně se nám budou rozpouštět mlhy tam, kde se povalují, a obloha se bude vyjasňovat. Odpoledne a večer by pak mělo být jasno na většině našeho území a naměříme velmi příjemných 18 až 23 stupňů. A počasí babího léta bude pokračovat ještě několik následujících dní, kdy bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno s mlhami, odpoledne se teploty dostanou na příjemných 19 až 24 stupňů. Babí léto má vydržet podle aktuální předpovědi meteorologů do čtvrtka a pak přijde studená fronta a s ní dorazí také více oblačnosti a srážky. Teploty pak klesnou i pod 20. Kdo tedy ještě nestihnul opálení, tak má posledních pár dní na to, aby to napravil. Ráno.

0: Michael Jackson v pondělí ráno na Signál Rádiu, dál už to budou například Sistra Sledge, ale nejdříve míříme do Prahy. Tady totiž můžeme obdivovat skutečně monumentální dílo a více nám k tomu poví kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, když se řekne monumentální, tak si představíme něco skutečně velkého a na prohlídku velkého díla vás dneska pozvu. Jedná se o dílo, které na letošním Biennale Art v italských Hnátkách představili Barbora Šlapetová a Lukáš Richtein. Monumentální svatyni, součást multimediálního projektu Jak se dotknout nebe, můžeme vidět ode dneška před pražským průmyslovým palácem. Jde přibližně o 120 metrů dlouhé sousoší Lukáše Richteina, které je sestavou suchařských bran a sfink. Jeho interiér pak tvoří monumentální animovaná filmová freska Barbory Šlapetové. Výstava bude volně přístupná až do 18. října, kdy proběhne dernisáž a křest obrazové publikace s názvem Jak se dotknout nebe. A chystají se také komentované prohlídky vedené přímo autory. Ty proběhnou 13. října a 16. října od 17 hodin. Tak se na výstaviště vydejte, stojí to za to. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Je

0: Máte naladěné pondělní vysílání Signál Rádia. Dnes máme 5. října a to je datum, kdy si připomínáme Světový den meningitidy. Toto závažné onemocnění si totiž v Česku ročně vyžádá více než 100 lidských životů. Pod označením meningitida se skrývá zánět mozkových blan, který způsobují různí původci, a více nám k tomu poví mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži. Protože se příznaky zpočátku velmi podobají například chřipce, bývá složité onemocnění na začátku rozeznat. I v tom je jeho vysoká nebezpečnost. Je třeba léčbu zahájit časně, a to z důvodu zlepšení prognózy pacienta a omezení rizika trvalých následků nebo dokonce úmrtí.
0: K připomínce Světového dne meningitidy se dnes připojí i řada světových památek, které budou večer nasvícené modrým nebo fialovým světlem. Připojit se může každý z nás, kdo podobnou barvou nasvítí v 8:30 večer své okno.

0: Necelé 4 minuty zbývají do 9 hodiny, tím tedy končí pondělní ranní vysílání Signa Rádia s datem 5. října, svátek mají Elišky. My už chystáme další zprávy a po nich Desireless, Depešáci nebo Cyndi Lauper budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Poděbrady na Nymbursku hlásí nehodu na silnici 38, tady se tvoří kolony v obou směrech. Kamion s osobákem vás drží na D7 na 4. kilometru ve směru na Chomutov, tvoří se pomalu jedoucí kolona a ještě Praha Strahovský tunel ve směru na Smíchov, tady nehoda blokuje jeden jízdní pruh a my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké pondělí, 9. hodina je tady. Na signálu jsou připraveny další zprávy. Poslanec motoristů Filip Turek se omluvil společnosti Seznam za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu mu nařídil soud, na který se společnost Seznam obrátila. Podle Seznamu je ale omluva zveřejněná na facebookovém profilu nedostatečná a čeká proto také na písemnou omluvu. V dnešním rozhovoru pro server iDnes nová šéfka Českých drah Lenka Hamplová připustila, že dopravce bude muset zvýšit cenu jízdného. Podle ní půjde o navýšení maximálně o výši inflace. Historicky první žena v nejvyšším vedení Českých drah také řekla, že investice do modernizace a nákupu nových vlaků nekončí. Naopak jsou nutné pro účast v soutěžích na provozování dalších linek. Podle americké stanice CNN panují obavy z možného výskytu moru v ruské Irkutské oblasti. Způsobila je smrt 28-leté pracovnice protimorového výzkumného ústavu, která při práci rozbila zkumavku z bakterií, která způsobuje toto onemocnění. Ruské úřady ale nákazu morem nepotvrdily. Podle nich žena zemřela na zápal plic neznámého původu.
0: Co se děje v regionu?
1: Bydlení v centru metropole získalo dalších 16 nájemců. Své vítěze, včetně výše nájemného, přinesla další vlna elektronické aukce městských bytů. V některých případech se vysoutěžené nájemné vyšplhalo na více než dvojnásobek vyvolávací ceny. Za necelé 2 roky už proběhly 4 vlny elektronických aukcí. V jejich rámci město nabídlo celkem 67 bytových jednotek.
0: Sport.
1: Ve sportu se podíváme, jak si vedli Češi v NHL. Lukáš Dostal pomohl hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství také ve druhém startu sezóny. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New Yorku Rangers. Asistence Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3.
0: Signál Rádio počasí.
1: I zprávy v 9 hodin doplníme pohledem na počasí. Ranní mlhy se postupně rozpouštějí. Pondělí bude většinou oblačné, během dopoledne ale oblačnost ustoupí a bude se vyjasňovat. Vítr zafouká slabý proměnlivý maximálně do 3 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15. Tolik zprávy v 9 hodin a Honza Navrátil. Zprávy za hodinu už chystá Lucka. Hezké pondělí.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Bylo 9 hodin, ladíte Signál Rádio a dopolední část začneme malým pohledem na sociální sítě slavných hvězd. Například zpěvačka Sandra zveřejnila na svém Instagramu, že ke 40. výročí vydává speciální dlouhohrající zelený vinyl s nahrávkami jako Maria Magdalena nebo Little Girl a mnohými dalšími, které znáte i z našeho vysílání. Pro fanoušky naprostá nezbytnost. Víc vám toho ze světa celebrit a jejich sociálních sítí prozradíme za chvíli. Dál vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda a teď už posílám Desireless.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dopoledne se nám na Signál Rádio už hezky rozjíždí. Pojďme se na chvíli vydat do světa slavných hvězd. Kolega Martin Čípa má přehled o tom, co v poslední době zveřejnili na svých sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Erasure na sítích oznámili příchod nové desky. Bude se jmenovat Radio Radio a vyjde v půlce března příštího roku. Už teď ale představili první single Wings of Love, který jakoby vypadl z osmdesátek. Na jaře k albu rozjedou taky turné, ale Česku se alespoň prozatím bohužel vyhnou. Robbie Williams musel zrušit svůj koncert v peruánské Limě. Úřady totiž sportovní halu uzavřely kvůli nedostatečným evakuačním cestám. Robbie ale předstoupil před dav fanoušků, kteří čekali u jeho hotelu. Celou situaci jim vysvětlil a krátce zaspíval alespoň na ulici. Sítěmi se šíří taky video z koncertu Diany Ross v Kalifornii. Ta zažila perné chvilky, když na pódium vtrhla jedna z faninek. Začala před ní tančit a líbat jí na tvář. Diana zachovala profesionální úsměv a narušitelku odvedla ochranka. A Rod Stewart oznámil ve videu na Instagramu další šňůru koncertů. Tentokrát má být vůbec poslední. Tour s názvem The Final Encore se opět zastaví také v Praze, a to 24. června 2027. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už se můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vypravíme do baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Zde totiž najdeme schránku s ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti a připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, tak se dozvíte, co se stane s květinami položenými na tuto pohřební schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Pohodová Eňa v pondělí dopoledne na Signál Rádiu. Už se tady chystá Matthew Wilder a nebo skupina Roxette, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který se dnes zaměří na boj s větrnými elektrárnami.
1: Zákon o místním referendu je tu už s námi 22 let. Od té doby se ho místní samosprávy naučili používat. Silná vlna začne už v pátek společně s komunálními volbami. Doslova hitem je letos 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Rozhodovat se bude až o 81 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. To by podle analýzy znamenalo elektřinu pro zhruba 400 domácností. Nyní je u nás v provozu 220 větrných elektráren s výkonem 380 MW. Před týdnem jsem shodou okolností projížděl u slovenského pomezí Gabčíkova. Z dálnice od Bratislavy do Dunajské Stredy je vidět větrný park na Lánech, kde hospodaří zemědělci, doslova les vrtulí táhnoucí se od rakouského Gattendorfu kolem slovenské Rajky až za maďarské lázeňské město Mosonmaďárovár. Rakušáci jich mají už 15 stovek a Maďaři zatím jako my. Asi je to jiný úhel pohledu. Největší počet referend se o víkendu uskuteční ve Středočeském kraji. Příznivý vítr přeje Luboš Dvořák.

0: Máte naladěné signál rádio, pouhé 3 minuty nás dělí od 10. hodiny. Máme připravené další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Třeba skupina Vem, Nick Cayman a nebo Talking Heads.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D1, kde se na 47. kilometru ve směru na Prahu srazila dvě osobní auta. Praha jižní spojka směrem Barrandovský most. Tady provoz zdržuje nehoda dodávky a osobáku. A hasiči zasahují u nehody na silnici 18 u Sedlča na Příbramsku. Tady došlo k úniku paliva na vozovku. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 5. října, hezký den přeje Lucie Sinková. V kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídá senátorka Hana Kordová-Marvanová. V době, kdy působila jako pražská radní za STAN, podle svých slov opakovaně upozorňovala na podezřelé zakázky a transakce v dopravním podniku. Tvrdí ale, že její snaha věc řešit tehdy neměla podporu ostatních členů rady, včetně Petra Hlubučka. U téměř miliardy korun, kterou stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a agentury Czech Invest vložil do podpory startupů, nejsou jasné skutečné dopady. Ministerstvo podle Nejvyššího kontrolního úřadu v monitoringu sledovalo hlavně seznam podpořených subjektů a často vycházelo z neúplných či neprůkazných údajů. Kvůli bouřlivým studentským protestům bude dnes ve Francii částečně nebo úplně uzavřeno 400 až 500 středních škol. Studenti protestují proti přeplněným třídám, nedostatku učitelů a špatnému stavu škol. Protesty se rozšířily po celé zemi a provázejí je i násilné střety s policií.
0: Co se děje v regionu?
2: Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko. Projekt porovnal celkem 56 měst, městských částí a obvodů z hlediska otevřenosti samosprávy, informování o nakládání s majetkem, fungování radničních periodik a také oznamovacích kanálů. Na prvním místě v celkovém hodnocení skončil Liberec. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Během úspěšného Davis Cupového víkendu se naladil na vítěznou notu a na prestižní pětistovce v Tokiu Jiří Lehečka ve skvělých výkonech pokračuje. Český tenista v dnešním semifinále změří síly s Valentinem Vašerotem z Monaka. Zápas by měl začít za hodinu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, i když během odpoledne začne oblačnosti ubývat a k večeru se na většině území objeví i sluníčko. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu 80, tak příjemný poslech a hezký den.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Také po 10. hodině vám dělá společnost Signal Radio. Dnes máme pondělí 5. října, což byl v roce 1962 den, kdy kapela Beatles vydala svoji první nahrávku Love Me Do a jako první odvysílalo legendární rádio Luxemburg. Když zůstanete s námi, uslyšíte i další zajímavosti z hudební historie. Počkejte na ně pár minut. S vámi je ve studiu Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signal Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Velmi příjemně plyne pondělní dopolední vysílání Signál rádia, kam už za námi přichází i kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií. Všechny události mají společné datum 5. října.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: 5. den měsíce října se Dolly Parton stala první country zpěvačkou, která pózovala pro pánský časopis Playboy. Jen čtenáři byli zklamáni, když po otevření magazínu spatřili Dolly, známou svou počestnou pověstí v kostýmu zajíčka z Playboye, avšak bez jakékoliv nahoty.

Pokračujeme letopočtem 1985. V něm skotský zpěvák Mitch Ure opanoval britskou hitparádu se singlem If I Was. Na basu hrál frontmanovi Ultravox Mark King ze skupiny Level 42.

Končíme 5. října 2000. To fanoušci Beatles po celém světě obléhali knihkupectví, která často otevřela už o půlnoci. Do prodeje totiž šla biografie psaná přímo členy kapely a nazvaná Anthology.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Koncertních zážitků není nikdy dost a proto máte tento týden u nás šanci získat vstupenky na koncert legendární skotské zpěvačky Maggie Reilly, kterou proslavili hity z pera Mikea Oldfielda, ale také řada jejich skvělých solových písní. Vstupenky můžete vyhrát v ranním vysílání v naší kvízové hře Ano nebo ne, ale pozor, tyto vstupenky rozdáváme jenom do středy, tak si tuhle mimořádnou šanci nenechte ujít. Určitě se na detaily koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Ze 30 stupňů do 9.
1: No je to masakr trošku, protože z destinace, já to řeknu plně, kde jsem byl, jsem na Malorce, tam vlastně člověk odlétal z téměř 30 stupňů a tady v Česku při přistání bylo pouhých 9. No, takže odlétáš v kratěsech, v tričku.
0: Ano.
1: Tak
0: ano.
1: Já doufám jenom, že nenastydnu, zatím držím. A ty budeš držet dál naše vysílání, odpoledne si tedy užijte s Lukášem, pro dnešek se loučí Jirka, no a zítra v 6 ráno opět. Ahoj.

0: Erasure, chviličku před 11. hodinou, krásné pondělní dopoledne, s vámi Signál Radio a za moment třeba Diana Ross, Soul Asylum nebo Samantha Fox, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 3, Hartigova ulice u křižovatky na Jarově, tedy křižovatka se spojovací. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a částečně blokují provoz. Zdržíte se kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Radio. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne s datem 5. října přeje Lucie Sinková. Jak už jsme vás dnes informovali, 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých zpravodajských i publicistických médií vyzvali veřejné činitele, aby odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a respektovali svobodný přístup k informacím. Do řek Dyje a Moravy ochranáři vypustili 2100 mladých jeseterů malých. Všechny ryby mají individuální čip, díky kterému budou odborníci sledovat jejich pohyb a zjišťovat, jak se jim v řekách daří. Jeseteři pocházejí z rybníkářství Pohořelice a jsou potomky původních divokých dunajských ryb. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes ráno vyhlásil předčasné volby. Uskuteční se v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce uvedl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku vládla v posledních letech. Kopilot společnosti Fly Dubai podle své výpovědi plánoval letadlo se 174 lidmi nasměrovat do budovy nebo jiného letadla na letišti v Tel Avivu. Útok připravoval několik měsíců a k aerolince nastoupil záměrně, protože létala do Izraele, píšou Novinky.cz.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský hudební festival Metronom Prague se už konat nebude. Festival, který má desetiletou tradici, končí z důvodu nedostatku diváků a strategických partnerů. Pořadatelé sdělili, že i podpora ze strany hlavního města byla nedostatečná a nebyla komplexní. Letošní 10. ročník proběhl v červnu na letišti v Letňanech, kam se akce přesunula z výstaviště. Zakončil ho britský zpěvák a skladatel Sting. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál anketu klubu sportovních novinářů Zlatý míč. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části jubilejního 30. ročníku smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce. Loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, i když během odpoledne začne oblačnosti ubývat a k večeru se na většině území objeví i sluníčko. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu 80. Tak příjemný poslech a hezký den.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Rozluštit dlouholetou záhadu se může podařit zcela náhodně a nečekaně. Podrobnosti prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď New Order.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Soul Asylum, teď s námi na Signál Rádiu. 217 let stará záhada, to je dopis Napoleona, který se až nyní podařilo zcela náhodně rozluštit. První řádek je sice v jeho rodné francouzštině, ale zbytek dokumentů obsahoval jen nesrozumitelnou směsici symbolů, písmen a čísel. Husarský kousek se však povedl americkému amatérskému historikovi, který za pomocí umělé inteligence dokument rozluštil za necelých 6 hodin. Předpokládám, že teď vás asi zajímá, co v dokumentu je. No, dopis je adresován generálovi Marmontovi a obsahuje válečné a taktické pokyny z doby, kdy Francie válčila proti Rakousku. Jestli patříte mezi fanoušky historie, můžete se podívat na internet, kde vlastně je celý překlad toho dopisu k dispozici.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Bonnie Tyler. Měsíc říjen bude docela divoký, čeká nás hned několik zajímavých okamžiků. Kompletní přehled toho, co se během následujících dní bude dít, najdete na našem Facebooku a taky jsme prozradili, že vás pošleme na koncert velké hvězdy z 80. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na

Karel Gott a single, který pořád baví. Za moment zahraje Whitney Houston, Air Supply nebo třeba Trio. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a prostě mějte hezké pondělí.

0: Simply Red, pár vteřin před polednem, s vámi Signál Radio. Za moment Maria Carey, Queenie nebo třeba Juice Newton. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Ještě stále se můžete přibrzdit na Jarově Hartigova ulice. Tady probíhá likvidace nehody dvou osobních vozidel. Počítejte tady stále se sníženou rychlostí a jeďte opatrně.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherymotor.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Signál Rádio, zprávy.
7: Hezké říjnové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda dnes projedná změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Nově by peníze neměly být vázané na konkrétní dítě, ale na počet žáků a jejich potřeby. Asistenti by tak mohli pomáhat celé třídě podle toho, kde je jejich podpora právě nutná. Úřad městské části Praha 2 obdržel spis o autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče sanitky. Podle policie nebyl spáchán trestný čin. Věc tak předala úřadu pro podezření ze spáchání přestupku. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, kdy teploty vystoupají až ke 24 stupňům. Pak přijde výrazné ochlazení. V pátek se maxima budou pohybovat jen mezi 10 a 15 stupni. O víkendu se teploty mírně zvýší, zůstanou ale pod 20. Vietnamská policie zadržela 12 mužů podezřelých z krádeží asi 2700 koček, které následně prodávali na maso. Muži podle policie kočky po nocích kradli z domů. Ruské úřady popírají výskyt moru na Sibiři, ale uzavřely nemocnice v Irkutsku. Situaci sleduje Bílý dům. USA vyzvali Rusko k poskytnutí informací.
6: Co se děje v regionu?
8: Stavba linky metra D pokračuje. Dopravní podnik aktuálně vypsal tender na stavbu stanice Libuš. Předpokládaná hodnota je zhruba 3,76 miliardy korun bez daně. Stanice by měla být dokončena do roku 2032 a bude součástí prvního spuštěného úseku linky z Pankráce. Připomeňme, že Dčko propojí náměstí Míru s Písnicí a výrazně uleví jižní části metropole. Honza Navrátil, Praha.
6: Sport.
7: Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
9: Třinec deklasoval v 8. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 9-0 a vytvořil rekord soutěže. Oceláři vyhráli na úvod sezony všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem, což se předtím žádnému jinému týmu nepovedlo. Ve šlágru 8. kola pak Pardubice porazili Spartu 6-4. Dále Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Karlovy Vary zdolali Plzeň 4-1, Hradec Vítkovice 3-2 v prodloužení a Litvínov prohrál doma s Kladnem 2-3 v prodloužení.
6: Signál Rádio, počasí.
7: Během odpoledne bude převážně jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem.
6: Signál Rádio.
10: 12 hodin, 4 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Udělat dobrý skutek má vždycky smysl. Způsob, jak se zapojit, prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady jsou Alfavel. Hezké poledne.
6: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Kdybyste chtěli udělat nějaký dobrý skutek, pak se můžete zapojit do programu ochrany zvířat a přírody. Právě na to je totiž možné přispívat v zoologické zahradě Hodonín. Stačí tam zajít a koupit si vstupenku. Víc dodá mluvčí zahrady Ivo Sesinger.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě, a naše zoo se i jako člen Evropské asociace dlouhodobě do různých programů zapojuje. Tato sbírka ze vstupného, na které se zaplacením vstupenky podílejí i sami návštěvníci, má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá, adresná a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
0: Každý návštěvník se bude moci rozhodnout, zda zvolí běžnou vstupenku nebo o pár korun dražší, která právě zahrnuje příspěvek na sbírku. V Zoo Hodoníně předpokládá se, že by takto mohli získat kolem 500 000 korun za rok.

0: Sandra a velká klasika z osmdesátek. Cestování, literatura nebo tvoření. V knihovně se dá pořádat spousta akcí. Příkladem jde Jihlava, podrobnosti přidám za chvíli. Black, Susan Vega a nebo třeba Roxette vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Akce v Jihlavské knihovně si opravdu užijeme. V říjnu jich bude nepočítaně. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Říjen v městské knihovně Jihlava nabízí pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Už dnes zve knihovna od 17. hodiny na cestovatelskou přednášku Irsko. Tématu cestování se věnuje také výstava na kajaku z Alp do Středozemního a Severního moře, která je v knihovně k vidění do konce října. Říjnové přednášky se zaměří také na současná témata. Ve středu 7. října se od 17. hodiny uskuteční přednáška Digi děti a smysl života v 21. století. Ve stejný den knihovna také pořádá setkání Dej šanci autistům, které představí koncept homesharingu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: 3 minuty zbývají do 13. hodiny. Hezké pondělí přes Signál Radio a to nejlepší z 80. let za moment. Bonnie M, Phil Collins nebo třeba M People. Teď už aktuální zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze na Chodově křižovatka ulic Majerského a Mírového hnutí. Tady je nehoda osobáku a nákladňáku. Další komplikace je potom na nájezdu na městský okruh z ulice 5. května na Rostylech. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a můžete se tady nárazově chvilku přibrzdit. Tak s tím počítejte a jděte opatrně. Šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr kultury Otto Klempíř podruhé vyhlásil konkurs na generálního ředitele Národní galerie Praha. První výběrové řízení v červenci zrušil, protože podle něj dostatečně nezdůrazňovalo mezinárodní působení galerie. Do nového konkurzu se mohou hlásit i zahraniční kandidáti. Zadlužování v Česku rychle roste. Dluhy domácností v prvním pololetí meziročně vzrostly o 16%, tedy zhruba na 4,5 bilionu korun. Firmy měly v srpnu půjčeno téměř 1,75 bilionu, což je meziroční nárůst o 13%. Roste i státní dluh, který v pololetí dosáhl 3,75 bilionu korun. Rychlé tempo zadlužování může podle České národní banky vést i ke zvýšení úrokových sazeb. 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile putuje do Česka z 19. mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice, která se letos konala ve Vietnamu. Mladí čeští astronomové se v konkurenci více než 300 soutěžících rozhodně nestratili.
0: Co se děje v regionu?
2: Tržní hodnota pozemků svěřených pražské developerské společnosti k hospodaření činila letos v září necelých 16 miliard korun. Celkem zahrnuje 24 lokalit, nejvýznamnější z nich je oblast Nových Dvorů. Právě tam pražská organizace nyní plánuje postavit zhruba 1000 městských bytů. Připomeňme, že vedení metropole plánovalo do roku 2035 postavit 6000 bytů. Hotový není zatím žádný. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu prohrála s domácí Cheng Chinkwen 6-7, 6-4 a 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže 2024 ztratila po bezmála 3 hodinách hry. A v Chorvatsku začala česká námořní rally. Další informace o tomto netradičním sportu přináší sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Jubilejní 30. ročník české námořní rally odstartoval v sobotu v chorvatském Biogradu. Nejstarší námořní regata českého jachtingu se koná nepřetržitě od roku 1997. Závodit se bude do soboty 10. října. Na celkem 6 závodních dnů je připravena atraktivní kombinace navigačních etap a kratších rozjížděk.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment připomenu, v čem je dnešní den výjimečný. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Brian Adams. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins teď s námi na Signál rádiu. Některé památky dnes večer budou osvětlené. Proč to vysvětlil ráno Jirka Svoboda?
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Dnes máme 5. října, to je datum, kdy si připomínáme Světový den meningitidy. Tato závažné onemocnění si totiž v Česku ročně vyžádá více než 100 lidských životů.
2: Pod označením meningitida se skrývá zánět mozkových blan, který způsobují různí původci, a více nám k tomu poví mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži. Protože se příznaky zpočátku velmi podobají například chřipce, bývá složité onemocnění na začátku rozeznat. I v tom je jeho vysoká nebezpečnost. Je třeba léčbu zahájit časně, a to z důvodu zlepšení prognózy pacienta a omezení rizika trvalých následků nebo dokonce úmrtí.
2: K připomínce Světového dne meningitidy se dnes připojí i řada světových památek, které budou večer nasvícené modrým nebo fialovým světlem. Připojit se může každý z nás, kdo podobnou barvou nasvítí v 8:30 večer své okno.
0: Co přinese zítřejší den? Informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

Signál Rádio s vámi, krásné odpoledne. Za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1989. Simple Minds, W nebo třeba USA for Africa, to jsou další osmdesátky, které vám zpříjemní čas práci.

0: Takhle zní Signál Radio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V 80. letech bylo Eurodisco velmi oblíbené, no a průkopníkem byly třeba Modern Talking, který se ale v 87. rozpadli. A co potom? No, vznikl třeba projekt Blue System, jehož tváří byl Dieter Bohlen. Ten prostě chtěl jednoduše dokázat, že i on sám dokáže nejen produkovat dobré hity, ale taky je zaspívat a stát se tváří nějakého projektu. A co si budem povídat, taneční rytmy právě od této formace nebo tohoto projektu nás tenkrát hodně bavili, tak si připomeneme single z roku 89, Love Me on the Rocks.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Zpěvačka Cher, chviličku před 14. hodinou. S vámi Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let. Mac Rayley, Chris Norman nebo třeba Blondie. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Brna, dálnice D1 ve směru na Ostravu, 206,5 km. Tady je neprůjezdný jeden jízdní pruh, v něm nehoda třech osobních vozidel, tvoří se kolona asi na 20 minut. Tak ideálně, pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký říjnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Nová šéfka Českých drah Lenka Hamplová chce zdražovat jízdné maximálně o inflaci. Zároveň připouští, že se 100 miliardový dluh společnosti v příštích letech ještě prohloubí. Dráhy podle ní totiž potřebují nakupovat nové vlaky, aby udržely své zákazníky. Hamplová chce proto hledat úspory a zvýšit efektivitu firmy. Obavy Čechů z dalšího zdražování energií rostou. Jejich růst očekává 60% domácností, nejvíc za poslední dva roky. Polovina lidí vidí jako hlavní důvod válku USA s Íránem a politiku Spojených států. Změnu dodavatele ale plánuje jen každý sedmý Čech. Většina domácností chce spíš šetřit vlastní spotřebou. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Na základní škole v Trnavě na Slovensku došlo ke konfliktu tří žáků. Jeden z chlapců se podle nepotvrzených informací pokusil zapíchnout spolužákovi tušku do krku. Zabránila mu v tom učitelka. Policie uvedla, že se nikdo nezranil a případem se dál zabývá. Bílý dům sleduje zprávy o možném výskytu moru v ruské Irkutské oblasti. Ruské úřady nákazu oficiálně nepotvrdily. Po smrti mladé výzkumnice ale zavedly karanténu v několika nemocnicích. Pod lékařským dohledem je téměř 200 lidí, kteří s ní přišli do kontaktu. Americká diplomacie vyzvala Rusko k poskytnutí informací.
0: Co se děje v regionu?
2: Letošní 90. výročí narození posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla si krom jiných připomíná také pražské letiště Václava Havla. Přímo na Ruzině jeho připomínají tři tematické výstavy. Zdejší poeziomat nabízí také úryvky jeho textů a po celý dnešní den se na obrazovkách terminálu objevují vizuály, které připomínají prezidentovi nedožité narozeniny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. A Kristýna Zemanová vstoupila do nové sezóny vítězstvím v domácím poháru. 22-letá cyklokrosařka nově působí v belgických týmech. Cyklokros pro ně zůstává prioritou. Zároveň ale sní o účasti ve velkých silničních závodech. Ráda by se postupně prosadila i na silnici a vyzkoušela si závody nejvyšší úrovně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 14 hodin a 3 minuty. Věděli byste, jaká byla první zpěvačka, co pozovala pro pánský časopis? Zatím tipujte, za chvilku vám to prozradím. Nejdřív pojďme hrát, připravený Holly Johnson na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chris Norman teď s námi na Signál rádiu. Menší podraz na čtenáře pánského časopisu udělala v minulosti country zpěvačka, kterou už tenkrát znal celý svět. Detaily má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Pátý den měsíce října se Dolly Parton stala první country zpěvačkou, která pózovala pro pánský časopis Playboy. Jen čtenáři byli zklamáni, když po otevření magazínu spatřili Dolly, známou svou počestnou pověstí v kostýmu zajíčka z Playboye, avšak bez jakékoliv nahoty.

Pokračujeme letopočtem 1985. V něm skotský zpěvák Mitch Ure opanoval britskou hitparádu se singlem If I Was. Na basu hrál frontmanovi Ultravox Mark King ze skupiny Level 42.

Končíme 5. října 2000. To fanoušci Beatles po celém světě obléhali knihkupectví, která často otevřela už o půlnoci. Do prodeje totiž šla biografie psaná přímo členy kapely a nazvaná Anthology.

0: Takhle hraje Signál Rádio a Bros. 120 metrů sousoší je k vidění v Praze. O co jde a kde přesně, prozradím za moment. Do té doby hrajeme Tina, Tanita Tikaram, taky The Cure, anebo třeba Shine It O'Connor. Tak zůstaňte dál s námi a mějte hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Madonna teď okořenila odpoledne. Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Honza Navrátil nás teď pozve na výstavu opravdu monumentálního díla.
1: Hezký den, když se řekne monumentální, tak si představíme něco skutečně velkého a na prohlídku velkého díla vás dneska pozvu. Jedná se o dílo, které na letošním Biennale Art v italských Hnátkách představili Barbora Šlapetová a Lukáš Richtein. Monumentální svatyni, součást multimediálního projektu Jak se dotknout nebe, můžeme vidět ode dneška před pražským průmyslovým palácem. Jde přibližně o 120 metrů dlouhé sousoší Lukáše Richteina, které je sestavou suchařských bran a sfink. Jeho interiér pak tvoří monumentální animovaná filmová freska Barbory Šlapetové. Výstava bude volně přístupná až do 18. října, kdy proběhne dernisáž a křest obrazové publikace s názvem Jak se dotknout nebe. A chystají se také komentované prohlídky vedené přímo autory. Ty proběhnou 13. října a 16. října od 17 hodin. Tak se na výstaviště vydejte, stojí to za to. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina a s vámi je stále Signál Rádio. Za moment Elton John, Belinda Caroline nebo třeba Kylie Minogue. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velké komplikace jsou a v tuto chvíli na dálnici D1 na výjezdu z Brna ve směru na Prahu, 201. kilometr. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se ve snížené rychlosti, je tady jeden neprůjezdný jízdní pruh, můžete se i nárazově zdržet. Také s tím počítejte, dejte tady nohu z plynu a hlavně jeďte opatrně.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné odpoledne 5. října a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ceny paliv v Česku výrazně klesly. Podle společnosti CCS se včera prodával litr nafty v průměru za 47 korun 99 haléřů a benzinu za 45 korun 27 haléřů. Oproti středě zlevnil benzín téměř o 60 haléřů a nafta o korunu a 45 haléřů. Navíc by měla dál zlevňovat podle analytiků až o další 3,5 koruny za litr. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, kdy teploty vystoupají až ke 24 stupňům. Pak přijde výrazné ochlazení. V pátek se maxima budou pohybovat jen mezi 10 a 15 stupni. O víkendu se teploty mírně zvýší, zůstanou ale pod 20. Slovenská vláda vyčlenila 240 tisíc eur, tedy necelých 6 milionů korun pro pozůstalé 4 obětí a pro 2 zraněné při 2 útocích na školách. Ty se staly loni v lednu a také minulý týden. Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali dva Němci a Američan. Ocenění obdrželi za výzkum nervových buněk v mozku a objev optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat jejich aktivitu. Výzkum pomáhá lépe porozumět například paměti, emocím a také chování.
0: Co se děje v regionu?
2: Stavba linky metra D pokračuje. Dopravní podnik aktuálně vypsal tender na stavbu stanice Libuš. Předpokládaná hodnota je zhruba 3,76 miliardy korun bez daně. Stanice by měla být dokončena do roku 2032 a bude součástí prvního spuštěného úseku linky z Pankráce. Připomeňme, že Déčko propojí náměstí Míru s Písnicí a výrazně uleví jižní části metropole. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí kariérní triumf. V semifinále přehrál na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vašerota 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno. Místy se vytvoří mlhy a nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Teploty klesnou na 9 až 4 stupně. V údolích může být kolem 2 stupňů a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno, odpoledne teplo a ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Rtuť v teploměru zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80. Tak příjemný poslech a hezký den.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Podrobnosti za moment, teď se o začátek další společné hodiny postará Kim Wild. Pěkné pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Belinda Carla je teď s námi na Signál Rádiu. Taky máte pocit, že sousedé okolo vás jsou jak duchové, nikdo se s nikým nebaví, děti si společně venku nehrají. Tohle až na výjimky je celkem všude napříč republikou. Ale třeba v Ostravě se rozhodli spojit lidi a děti v oblasti bydliště. Mezi paneláky sídliště v ostravském Záhřebu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Ano, slyšíte správně. Nicméně za mě výborný nápad, třeba je to ten správný krok k tomu, aby sousedé byli opravdu sousedé, co se znají, a tak nějak se ta společnost začala zase trošku spojovat.

Kytarové rytmy, Inexis a Baby Don't Cry. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde se vypravíme do baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Zde totiž najdeme schránku pro ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti. Připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se, co se stane s květinami položenými na tuto pohřební schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu v úterý chvilku popolední.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Radio a kolega Ada Adam dorazil do studia. Ahoj, hezký odpoledne.
1: Hezký odpoledne, Luky.
0: Je 5. října, svátek slaví Eliška, tak za Signál Radio všem, co nás poslouchají teďka Elišky, přejeme všecko nejlepší. A mám takový pocit, že ty taky nějakou znáš, nebo někde někdo z tvého okolí.
1: No, znám. Sestra.
0: Sestra, já jsem si říkal, že to tam přímo... nějak jako mi to evokuje, ano, ve spojitosti s tebou, něco takového.
1: Je to přímo v rodině, takže jestli nás moje milovaná sestřička poslouchá, protože jsem to ještě dneska nestihnul, já jsem byl na zkoušce ještě, tak aby nebyla mrzutá, přeji ti, moje milovaná sestřičko, všechno nejlepší, mám tě moc rád, hlavně ať se ti daří a... Ještě něco mám přidat?
0: Ne, prosím tě, jak se jmenuje tvoje segra?
1: Eliška, no.
0: Tak všechno nejlepší, Eliško, zdravíme tě. No a Ada s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se na vás budu těšit.

0: Ladíte vlny Signál Rádia. Máme těsně před odbytí 16. hodiny a proto se společně podíváme, jak to vypadá s dopravou a z novinek ze světa. Poté nás v další hodině budou provázet opět jedinečné osmdesátky. Nebudou nám tady chybět například Michael Jackson, Tina Turner nebo Jason Donovan.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D1 mezi 195. a 194. kilometrem ve směru do Prahy, kde proběhla srážka osobáku a nákladňáku. Počítejte tam kvůli tomu se zúžením. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 4 odpoledne hezký říjnový den přeje Lucie Sinková. Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky do roku 2029. Dokument kritizovaly profesní organizace a odbory, podle kterých vznikl bez dostatečného zapojení odborné veřejnosti. Kabinet také schválil změnu financování asistentů pedagoga. Nově by se jejich počet měl určovat podle počtu žáků a jejich potřeb, ne podle doporučení pro konkrétní dítě. Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst na necelých 5% výkonu ekonomiky, tedy na zhruba 7,5 miliardy eur. Návrh ještě musí schválit parlament. U rumunského pobřeží se potápí turecká nákladní loď, kterou podle dostupných informací zasáhl dron. Plavidlo převáželo obilí z Ukrajiny do Itálie. Záchranáři evakuovali 11 členů posádky, 3 z nich byli zraněni. Další 2 lidé zemřeli. Ve Francii pokračují studentské protesty kvůli podmínkám na školách. Dnes zůstalo zavřených až 500 středních škol a demonstrace se konaly ve více než 400 vzdělávacích zařízeních. Na některých místech znovu propukly násilnosti. V Lons přišel 15-letý mladík o ruku poté, co zvedl ze země policejní granát. Protesty se ve Francii rozšířily minulý týden a policie už zadržela tisíce lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: V souvislosti s epidemií salmonelózy na Masarykově základní škole v Pražském Újezdu nad Lesy hygienici evidují už 475 nemocných. U 219 lidí se salmonelóza potvrdila laboratorně. 20 z nich je stále v nemocnici. Nárůst podle hygieniků neznamená další šíření nákazy, ale dohledávání starších případů.
0: Sport.
1: České reprezentaci v zítřejším utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorky Plzeňce spoluhráči sice odcestoval do Londýna, ale národní tým oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno. Místy se vytvoří mlhy a nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Teploty klesnou na 9 až 4 stupně. V údolích může být kolem 2 stupňů a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno, odpoledne teplo a ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Rtuť v teploměru zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80. Tak příjemný poslech a hezký den.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Posloucháte Signál Rádio, kde se vydáme na Mezinárodní festival designu a módy. Co přinese letošní ročník, se dozvíme už za pár minut. Těšit se k tomu můžeme na skvělou muziku z let 80. Áda Adam vám přeje pohodové pondělí.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio. Ve středu 7. října začne v Praze další ročník festivalu designu a módy Design Block 2026. Letos se na něm představí 368 vystavujících z 24 zemí světa. Hlavním motivem letošní přehlídky je světlo v mnoha podobách. Na jednu z instalací inspirovanou kancelářským sklářským designem 90. let upozorňuje scénograf Marek Cpin.
1: Tak to je kolekce svítidel různých orientací, horizontálně, vertikálně, různé délky. Jsou inspirované krystaly, růstem krystalů v podzemí. Přijďte se podívat do kanceláře Dechem, do jízdárny Pražského hradu.
0: Letošní design blok se představí veřejnosti například na Pražském hradě, ve Veletržním paláci, ale také v desítkách showroomů nebo několika galeriích po celé metropoli. Akce potrvá do 11. října. Více o programu a vstupenkách na webu designblok.cz.

0: Ladíte Signál Rádio, kde nám už zítra k naší muzice nebude ani chybět další díl Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vypravíme do Baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Zde totiž najdeme schránku pro ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti. Připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se, co se stane s květinami položenými na tuto pořevní schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádio už zítra krátce popoledni.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Na Signál Rádiu jsme si hráli Sandru a ty nejlepší 80ky nás tady i nadále čekají. Z nich nám tady budou například Kate Bush nebo Paul Simon.

0: Podvečer trávíte na vlnách Signál Rádia, kde budou další zprávy a po nich se opět vydáme do světa za těmi nejlepšími hity osmdesátek. Čekají tu na nás Duran Duran, Pointer Sisters nebo Bobby McFerrin.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Sokolovská na úrovni ulice Čuprová směrem na centrum. Bourali tam dvě osobní auta. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 5. října, 5 hodin, hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Kritika nemorálního chování mocných nebo jejich chybějící sebereflexe, na které poukazoval obránce svobody, lidských práv a státník Václav Havel, jsou podle Miloše Vystrčila aktuální i pro současné politiky. Předseda Senátu to uvedl při slavnostním odhalení pamětní desky někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Havlovi. Od jehož narození dnes uplynulo 90 let.
2: Když jsou u moci, připadám si permanentně podezřelý. To si myslím, že dneska je odkaz Václava Havla, abychom my jako politici si uvědomili, že jsme tady pro lidi, a ne proto, abychom využívali výhod anebo se chovali arrogantně, či si nevyhodnocovali zda ty výhody, které máme.
1: Dnes odhalená pamětní deska ve Valdštejnské zahradě připomíná Havlovu první návštěvu Senátu v roce 1997. Policisté při ilegálním srazu tuningových aut zkontrolovali téměř 17 000 vozů a více než 32 000 lidí. Za přestupky kvůli nepřiměřené rychlosti udělili pokuty za skoro 3 miliony korun. Francouzské zadlužení a politická nejistota oslabují euro. Společná evropská měna se vůči dolaru propadla na nejnižší úroveň za 17 měsíců. Investoři se obávají také výprodeje francouzských státních dluhopisů a toho, že problémy Francie by se mohly přelít do dalších zemí eurozóny.
0: Co se děje v regionu?
3: Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko. Projekt porovnal celkem 56 měst, městských částí a obvodů z hlediska otevřenosti samosprávy, informování o nakládání s majetkem, fungování radničních periodik a také oznamovacích kanálů. Na prvním místě v celkovém hodnocení skončil Liberec. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi Leverkusenu se líbí změny pod španělským trenérem Santi Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentaci dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Řekl to po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny.
4: Já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, že si o tom můžeme znovu promluvit.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno. Místy se vytvoří mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou na 9 až 4 stupně a v údolích může být kolem 2 stupňů Celsia. Objeví se i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno, jen ráno a dopoledne místy mlhy nebo opět nízká oblačnost. Teploty odpoledne vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80.
0: Signál Rádio.
5: Ve společnosti Signál Rádia máme 5. října, svátek má Eliška a je to také mezinárodní den. Čeho přesně si povíme už za chvíli, do té doby si vychutnejte další úžasné hity z let minulých a Adam vás bude další hudbou provázet.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Plujete na vlnách Signál Rádia. Dnes máme 5. října, což je den, který patří jedné z nejdůležitějších věcí na celém světě. Je to něco, co dokáže rozzářit i ten nejtemnější den. Věnovat to můžete komukoliv, nic vás to nestojí. Naopak, když vám to druzí vrátí, je to obrovský dar k nezaplacení. A je to úsměv. Jedna z jeho velkých výhod je jeho nakažlivost. Smát se od ucha k uchu nemusí být proto ani žádný pádný důvod. Důležité je, že přinese štěstí. Radost do života se nám tu každý den snaží přinést naše oblíbené osmdesátky a protože je dnes také Světový den učitelů, moc rádi vám věnujeme další písničku. No a která skupina by mohla vykouzlit takový úsměv na tváři, jako je například ABBA?

0: Pondělí trávíte ve společnosti Signál Rádia, kde si ještě v této hodině budeme například hrát Duran Duran, Bonnie Tyler nebo Phila Collinse. K tomu se můžete také těšit na další specialitu v rámci našeho magneťáku. Tak zůstaňte na ladění.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Bonnie Tyler a už přišel čas zapojit náš jedinečný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V rámci našeho Magiče si tu tentokrát zahrajeme zpěváka, kterého znají tři generace diváků, a zajímavé na tom je, že každá z nich ho vidí nejspíš jinýma očima. Jiří Korn se totiž nevěnoval pouze jednomu stylu. Na české hudební scéně působí už od 60. let a za tu dobu zpíval, tančil, hrál na baskytaru nebo na prknech, která znamenají svět. My si tu připomeneme jeho hitovku Sisyphos, což bylo také podle řecké mytologie jméno prvního krále a zakladatele Korintu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pondělní večer máte naladěné Signál Rádio, kde už za chvíli budou zprávy a po nich bude následovat další hudba z 80. let. Můžeme se těšit například na Fine Young Cannibals, Aha nebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Vlášenou nehodu 3 osobních aut máme v ulici Košická v Liberci, kde by to už měla řešit policie. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje bezpečné večerní jízdy.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 5. října, hezký podzimní podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda schválila podporu 264 milionů korun z Evropské rezervy pro zemědělce. Peníze mají pomoci zmírnit dopady způsobené krizí na Blízkém východě. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, kdy teploty vystoupají až ke 24 stupňům. Pak přijde výrazné ochlazení. V pátek se maxima budou pohybovat jen mezi 10 a 15 stupni a o víkendu se teploty mírně zvýší. Interpol při mezinárodní operaci odhalil rychle rostoucí trh s nelegálními látkami, určenými k užívání prostřednictvím elektronických cigaret. Policie v 17 zemích zabavila celkem 650 tun drog, jejich prekurzorů a léčiv v hodnotě přes 24 miliard korun. Výrazně vzrostl i význam ketaminu, kterého policisté zajistili 17 tun. V jižní Nigérii se dnes řítilo vojenské letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky. Záchranáři už zahájili pátrací a záchranou operaci. Zatím není jasné, zda si nehoda vyžádala oběti.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský hudební festival Metronom Prague se už konat nebude. Festival, který má 10letou tradici, končí z důvodu nedostatku diváků a strategických partnerů. Pořadatelé sdělili, že i podpora ze strany hlavního města byla nedostatečná a nebyla komplexní. Letošní 10. ročník proběhl v červnu na letišti v Letňanech, kam se akce přesunula z výstaviště. Zakončil ho britský zpěvák a skladatel Sting. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky si za rok zahrají mistrovství světa v USA a Kanadě. Mezi 32 účastníků prošly z 15. místa světového žebříčku, potvrdila to federace. A Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V rozhodujícím utkání zítra dopoledne vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno. Místy se vytvoří mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou na 9 až 4 stupně a v údolích může být kolem 2 stupňů Celsia. Objeví se i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno jen ráno a dopoledne místy mlhy nebo opět nízká oblačnost. Teploty odpoledne vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Posloucháte večerní Signál Rádio, kde si opět připomeneme, co se v tento den všechno událo. Zajímavá výročí na dnešní den nám přinese už za pár minut kolega Jirka Svoboda. K tomu nám tady budou také znít například Pet Shop Boys. Ze studia vás zdraví Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: nám zněly v našich reproduktorech a jak už vidím na hodinách ve studiu, přišel čas na dnešní zajímavá výročí.
1: Jste se Signál rádiem, kalendář ukazuje datum 5. října v roce 1962. To byl den, kdy měla v Británii premiéru první bondovka Dr. No. Pojďme se ale podívat i na další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2012 bylo ruzyňské letiště přejmenováno na letiště Václava Havla Praha. V roce 2008 byl z pražského hotelu Olympic ukraden trezor s akciemi v hodnotě přes 250 milionů korun a hotovost přesahující 750 tisíc korun. V roce 1969 televize BBC odvysílala první díl pásma skečů, gagů a parodí s názvem Monty Pythonův létající cirkus. V roce 1925 archeolog Howard Carter poprvé vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona. A v tento den v roce 1842 v Plzni zahájil výrobu piva v novém moderním pivovaru. Tak se začala psát tradice pověstného plzeňského piva. Ještě koncem téhož roku bylo dovezeno do Prahy, kde si ho objednali u Pinkasů.

0: Tohle je Signál Radio, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se ujmou například Sabrina, Joe Cocker nebo Whitney Houston. A k tomu se s kolegou Lubošem Dvořákem už za pár minut vydáme za větrnými mlýny.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte večerní vysílání Signál Rádia, kde boj s větrnými mlýny větrníky nám přiblíží kolega Luboš Dvořák.
1: Zákon o místním referendu je tu už s námi 22 let. Od té doby se ho místní samosprávy naučili používat. Silná vlna začne už v pátek společně s komunálními volbami. Doslova hitem je letos 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Rozhodovat se bude až o 81 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. To by podle analýzy znamenalo elektřinu pro zhruba 400 domácností. Nyní je u nás v provozu 220 větrných elektráren s výkonem 380 MW. Před týdnem jsem shodou okolností projížděl u slovenského pomezí Gabčíkova. Z dálnice od Bratislavy do Dunajské Středy je vidět větrný park na Lánech, kde hospodaří zemědělci, doslova les vrtulí táhnoucí se od rakouského Gattendorfu kolem slovenské Rajky až za maďarské lázeňské město Mosonmagyaróvár. Rakušáci jich mají už 15 a Maďaři zatím jako my. Asi je to jiný úhel pohledu. Největší počet referend se o víkendu uskuteční ve Středočeském kraji. Příznivý vítr přeje Luboš Dvořák.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben-Messaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jaký toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben-Messaut u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Posloucháte večerní Signál Rádio, kde se už za pár minut vydáme na jeden z havajských ostrovů. Jedna z největších, jeho ikon, zmizela a my si o tom už za chvíli povíme. Mezitím další úžasná hudba z 80. let. Áda Adam vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodový večerní čas trávíte se Signál rádiem. Jedna z největších ikon Havaje zmizela. Jedná se o proslulý oblouk, který se v nedávné době náhle zřítil do oceánu. Stalo se tak po 550 letech jeho dlouhé existence. Pro představu je to ta doba po husitských válkách a počátku knihtisku u nás. Návštěvníci se u tohohle oblouku, který vzniknul z lávy, moc rádi fotili a není se čemu divit. Tyčil se do výšky 27 metrů, což je výška asi jako 9-patrový dům a pohled byl na něj prostě dechberoucí. Co se s ním stalo, to není úplně jisté, ale patrně je na vině tropická bouře, které jeden ze symbolů nádherné Havaje podlehl. Příroda je krásná, ale také mocná. Naše osmdesátky mocně rozdávají každý den radost a dnes tomu není jinak. Mikrofonu se ujímají kvíni.

0: Jste se Signála rádiem, které pro vás hraje ty nejlepší hity z dob minulých. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Bonnie M, U2 nebo Tight Fit. Tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Zdravím vás ze studia Signala Rádia, kde můžete ještě zítra a pozítří soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Hra Ano nebo ne tentokrát nabízí 2 vstupenky na koncert legendární zpěvačky Maggie Riley, která vystoupí 28. října v pražském Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít ikonické hity a přeneste se do atmosféry 80. let, kdy hudbu definovaly chytlavé melodie a silné refrény. Stačí ráno až do středy poslouchat naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910-260-910 a odpovědět správně na soutěžní otázku, a to jednoduše ano nebo ne. Pro více informací určitě navštivte naše webovky www.signalaradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. She's crazy like a fool.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Signál Rádio. Pěkný večer na vlnách Signál Rádia, 20. hodina odbyla a proto už pomalu přichází čas pro kolegu Lukyho Bláhu, který pro nás má dnešní dávku signálu hudební minulosti. K tomu nám tady budou hrát například Crash Test Dummies, Suzy Quattro nebo Elton John. A Adam vám přeje pohodový večer.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde už startují signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Pátý den měsíce října se Dolly Parton stala první country zpěvačkou, která pózovala pro pánský časopis Playboy. Jen čtenáři byli zklamáni, když po otevření magazínu spatřili Dolly, známou svou počestnou pověstí v kostýmu zajíčka z Playboye, avšak bez jakékoliv nahoty.

Pokračujeme letopočtem 1985. V něm skotský zpěvák Mitch Ure opanoval britskou hitparádu se singlem If I Was. Na basu hrál frontmanovi Ultravox Mark King ze skupiny Level 42.

Končíme 5. října 2000. To fanoušci Beatles po celém světě obléhali knihkupectví, která často otevřela už o půlnoci. Do prodeje totiž šla biografie psaná přímo členy kapely a nazvaná Anthology.

0: Krásný dobrý večer vám přeje Signál Radio, které můžete poslouchat i přes naší mobilní apku. Jestli často vyrážíte na výlety, třeba i do zahraničí, tak přes naší apku u toho můžete mít i nadále naladěné jen ty nejlepší hudební hity minulých let. Ještě do konce této hodiny nám tady budou hrát například Bruce Springsteen, Chris Deborah nebo Phil Collins.
1: Signál Radio. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Chris Deborah nám doznívá na Signál Rádiu, kde si budeme ještě hrát například Lighthouse Family, Bruce Springsteena nebo Nolans. Ada Adam se s vámi loučí, těším se na vás zase v sobotu. Mějte se krásně a přeji vám hezký večer.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

karton na obourek a taky porcelán. Jsem odrejma s cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Gypsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: prachy si nekoupí.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. Yeah!

0: ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.